na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Prezident Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Babišem oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Babiše. Na tiskové konferenci řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard. Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5% jednomyslně. V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Iránu. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemku za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. V pátek bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.

0: Radio Bonton.
1: Už zase skončil flám.

sama. Sebere si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zahraničních politiků bude na letošních ruských oslavách 9. května velmi málo. Na připomínku vítězství nad Německem ve druhé světové válce přijedou lídři pouhých 4 zemí: Běloruska, Malajzie, Laosu a Slovenska. Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování generální inspekce bezpečnostních sborů státní zástupce obžaloval trojici. Zmaření úkolu úřední osoby, za které hrozí až roční vězení. Jeden z nich se doznal. Alternativa pro Německo, kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou v průzkumu veřejného mínění, televize ARD poprvé překonala vládní konzervativní unii. A hokejový útočník Petr Sikora z Třince podepsal v NHL 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. V pátek bude oblačno až polojasno. Přehánky jen výjimečně, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů.